0: The Morning Warm-Up on Radio SI.
1: Čau, ja sam Štraci skupine Murphy i poslušate Murphy na Radio SI.